ACCC rádiu 120.1 FM vysílá 24 hodin denně v Alice Springs a Tennant Creek.